z nás trefí čího klína. Někdo má pletky rád, já reči sklenici vína.